0: nejspíše nad dvojku a na přelomu roku se můžeme dočkat dokonce 3% inflace.
1: Teď zamíříme na jih Evropy. Radnice v severoitalském Miláně tento týden vydala nařízení, které rozvážkovým platformám nařizuje zastavit nebo výrazně zpomalit práci kurýrů v nejteplejších dnech. Nařízení, které má podle města víc ochránit zdraví pracovníků, vyvolalo rozpačité reakce odborů. Podle nich hrozí, že náklady v podobě ušlého výdělku ponesou právě hlavně většina kurýrů. Do domů v Číně se dostaly stovky hadů. Povodňová voda, kterou na jih Číny vyvolal tajfun, přinesla do jednoho z tamních měst asi 900 mnohdy jedovatých hadů. Plazy proplouvajících kolem nábytku v zatopených domech teď odchytávají lovci a vypouštějí je zpátky do volné přírody.

řekneš jen hau.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Obuvnickou firmu Vasky ve Zlíně, v jejímž skladu začal ve čtvrtek rozsáhlý požár výškové budovy v centru krajského města, čeká navýšení výrobních kapacit. Bude také hledat nové prostory pro logistiku i zákaznickou podporu a postupně doplňovat zásoby v prodejnách. Ve skladu firmy Vasky v bývalém baťovském průmyslovém areálu bylo zhruba 75 tisíc párů obuvy, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Jde o jediný centrální sklad firmy Vasky. Jediné boty, které firmě zbyly, jsou v prodejnách. Požár se dotýká ale vlastně i celého města.
2: Omezení provozu v okolí výškové budovy v továrním areálu v centru Zlína, kde od čtvrtečního rána hoří výšková budova, potrvá i v dalších dnech. Zřejmě až do pondělí. Kvůli bezpečí veřejnosti a plynulému průběhu zásahu bude omezen pohyb lidí i doprava v okolí 34. budovy. Současně se také provoz omezuje, hlavně v ulici Hlavníčkovo nábřeží, kde hasiči zajišťují odběr vody potřebné pro hasicí práce. Ondřej Albrecht.
1: Ještě doplním, že zlínskou budovu po rozsáhlém požáru nebude možné zachránit, uvedl to primátor Zlína. A ve Zlínském kraji ještě zůstaneme. Další medvěd řádí v Beskydech. Tentokrát před ním varují na Vsetínsku. V oblasti Horní Jasenka se toulá medvěd hnědý v blízkosti červené turistické trasy. Pozor od vrchu Klášteřiska ve směru na Dušnou, tedy v těsné blízkosti Vsetína. Na poslední chvíli se ještě dají sehnat letní tábory pro děti. V Česku jsou stále oblíbenější tábory offline, tedy bez mobilních telefonů, tabletů i notebooků, zkrátka bez internetu. Na srpen ještě zbývá několik takových volných míst. Podle předsedy České rady dětí a mládeže Aleše Sedláčka se dají najít v různých vyhledávačích táborů na internetu.
3: V poslední době se hodně zaměřují na to, aby se děti odpoutaly od elektronických technologií, na kterých jsou závislí. To třeba dřív nebylo. Dneska se to řeší. Dneska většina táborů už nějakým způsobem reguluje přístup dětí k mobilům a tahuje je zpátky do toho života, do té komunikace, do té spolupráce.
1: Proti loňskému roku klesl počet nelegálních přechodů vnějších hranic Evropské unie. Týká se to prvních 6 měsíců roku 2026 a bylo to o 37%. Informovala o tom unijní agentura Frontex. Podle předběžných údajů zaznamenal úřad od začátku roku víc než 49 tisíc nelegálních překročení vnějších hranic Evropské unie. Řeka Bílina na Chomutovsku zase poteče na povrchu. Doteď je známá nejen svým různovarevným zbarvením po znečištění ze severočeského továren, ale i tím, že tekla pod zemí v potrubí. Kvůli těžbě uhlí protékala 40 let 3-kilometrovými trubkami. K řece se zase dostanou lidé, kteří doposud viděli pouze právě trubky ze silnice. Provoz na 4-proudové silnici mezi Mostem a Chomutovem bude kvůli přeložce omezen. Práce za 122 miliony korun skončí v roce 2028. Až se voda řeky Bíliny dostane do nového koryta, prostor začnou obydlovat i nejjednodušší organismy. Postupně se přidají větší živočichové, třeba korýši a nakonec i ryby.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Radio Bond.

Ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky nikdy.

0: Rádio Bonton správy.
1: Ve fakultní nemocnici Olomouc byly podle odborné komise některým pacientům implantovány defibrilátory bez splnění všech kritérií. Implantacemi se tak začala zabývat i policie. Meteorologové rozšířili výstrahu před rizikem vzniku požárů. Platí pro celý Jihomoravský kraj, ale i další místa, jak říká za Český hydrometeorologický ústav Petra Sýkorová.
2: Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí se na Moravě dále zvyšuje riziko vzniku a šíření požárů. Nově platí výstraha v celém Jihomoravském kraji a v přilehlých oblastech Vysočiny, Olomouckého, Zlínského a Pardubického kraje.
1: Varování meteorologů platí až do odvolání. Letní dětské tábory jsou většinou už obsazené, ale poslední volná místa se ještě najdou. Stále oblíbenější jsou ty příměstské, tedy ty, kdy děti přespávají doma a do táborů dochází jako do školy. Potvrdil nám to i předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček.
3: Oni ty trendy jsou v podstatě setrvalé. My máme více k polovinu táborů, které probíhají na zelené louce, to znamená, je tam přes rok tam třeba není žádné vybavení. Ten tábor si staví. Představíte si to třeba tak, jak snížek Jaroslava Foglara, kdy děti přijedou, postaví si stany, musí si sami uvařit. A potom máme tábory, které už jsou vybavené více, jako třeba v nějakých areálech, už je tam pevná budova, je tam nějaké vybavení, třeba bazén, jsou tam nějaké třeba společenské místnosti, je tam třeba profesionální kuchyně.
1: Meziroční inflace v Česku letos v červnu klesla na 1,5% a z květnových víc než 2%. Data zveřejnil Český statistický úřad. Jak frekvenci 1 řekl hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek, za snížením stojí hlavně levnější potraviny.
4: Za nízkou inflaci vděčíme především levnějším potravinám. I v červnu totiž pokračovalo zlevňování masa, mléčných výrobků a ovoce. Připlácíme si naproti tomu za bydlení, protože je nájemné na meziročně vzrostlo o téměř 6%. A co bude dál? Na podzim se inflace vrátí nejspíše nad 2% a na přelomu roku se můžeme dočkat dokonce 3% inflace.
1: Teď zamíříme na jih Evropy. Radnice v severoitalském Miláně tento týden vydala nařízení, které rozvážkovým platformám nařizuje zastavit nebo výrazně zpomalit práci kurýrů v nejteplejších dnech. Nařízení, které má podle města víc ochránit zdraví pracovníků, vyvolalo rozpačité reakce odborů. Podle nich hrozí, že náklady v podobě ušlého výdělku ponesou právě hlavně většina kurýrů. Do domů v Číně se dostaly stovky hadů. Povodňová voda, kterou na jih Číny vyvolal tajfun, přinesla do jednoho z tamních měst asi 900 mnohdy jedovatých hadů. Plazy proplouvajících kolem nábytku v zatopených domech teď odchytávají lovci a vypouštějí je zpátky do volné přírody.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Obuvnickou firmu Vasky ve Zlíně, v jejímž skladu začal ve čtvrtek rozsáhlý požár výškové budovy v centru krajského města, čeká navýšení výrobních kapacit. Bude také hledat nové prostory pro logistiku i zákaznickou podporu a postupně doplňovat zásoby v prodejnách. Ve skladu firmy Vasky v bývalém baťovském průmyslovém areálu bylo zhruba 75 tisíc párů obuvy, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Jde o jediný centrální sklad firmy Vasky. Jediné boty, které firmě zbyly, jsou v prodejnách. Požár se dotýká ale vlastně i celého města.
2: Omezení provozu v okolí výškové budovy v továrním areálu v centru Zlína, kde od čtvrtečního rána hoří výšková budova, potrvá i v dalších dnech. Zřejmě až do pondělí. Kvůli bezpečí veřejnosti a plynulému průběhu zásahu bude omezen pohyb lidí i doprava v okolí 34. budovy. Současně se také provoz omezuje, hlavně v ulici Hlavníčkovo nábřeží, kde hasiči zajišťují odběr vody potřebné pro hasicí práce. Ondřej Albrecht.
1: Ještě doplním, že zlínskou budovu po rozsáhlém požáru nebude možné zachránit. Uvedl to primátor Zlína. A ve Zlínském kraji ještě zůstaneme. Další medvěd řádí v Beskydech. Tentokrát před ním varují na Vsetínsku. V oblasti Horní Jasenka se toulá medvěd hnědý v blízkosti červené turistické trasy. Pozor od vrchu Klášteřiska ve směru na Dušnou, tedy v těsné blízkosti Vsetína. Na poslední chvíli se ještě dají sehnat letní tábory pro děti. V Česku jsou stále oblíbenější tábory offline, tedy bez mobilních telefonů, tabletů i notebooků, zkrátka bez internetu. Na srpen ještě zbývá několik takových volných míst. Podle předsedy České rady dětí a mládeže Aleše Sedláčka se dají najít v různých vyhledávačích táborů na internetu.
3: V poslední době se hodně zaměřují na to, aby se děti odpoutaly od elektronických technologií, na kterých jsou závislí. To třeba dřív nebylo. Dneska se to řeší. Dneska většina táborů už nějakým způsobem reguluje přístup dětí k mobilům a tahuje je zpátky do toho života, do té komunikace, do té spolupráce.
1: Proti loňskému roku klesl počet nelegálních přechodů vnějších hranic Evropské unie. Týká se to prvních 6 měsíců roku 2026 a bylo to o 37%. Informovala o tom unijní agentura Frontex. Podle předběžných údajů zaznamenal úřad od začátku roku víc než 49 tisíc nelegálních překročení vnějších hranic Evropské unie. Řeka Bílina na Chomutovsku zase poteče na povrchu. Doteď je známá nejen svým různobarevným zbarvením po znečištění ze severočeského českých továren, ale i tím, že tekla podzemí v potrubí. Kvůli těžbě uhlí protékala 40 let 3-kilometrovými trubkami. K řece se zase dostanou lidé, kteří doposud viděli pouze právě trubky ze silnice. Provoz na čtyřproudové silnici mezi Mostem a Chomutovem bude kvůli přeložce omezen. Práce za 122 miliony korun skončí v roce 2028. Až se voda řeky Bíliny dostane do nového koryta, prostor začnou obydlovat i nejjednodušší organismy. Postupně se přidají větší živočichové, třeba korýši a nakonec i ryby.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Ve fakultní nemocnici Olomouc byly podle odborné komise některým pacientům implantovány defibrilátory bez splnění všech kritérií. Implantacemi se tak začala zabývat i policie. Meteorologové rozšířili výstrahu před rizikem vzniku požárů. Platí pro celý Jihomoravský kraj, ale i další místa, jak říká za Český hydrometeorologický ústav Petra Sýkorová.
2: Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí se na Moravě dále zvyšuje riziko vzniku a šíření požárů. Nově platí výstraha v celém Jihomoravském kraji a v přilehlých oblastech Vysočiny, Olomouckého, Zlínského a Pardubického kraje.
1: Varování meteorologů platí až do odvolání. Letní dětské tábory jsou většinou už obsazené, ale poslední volná místa se ještě najdou. Stále oblíbenější jsou ty příměstské, tedy ty, kdy děti přespávají doma a do táborů dochází jako do školy. Potvrdil nám to i předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček.
3: Oni ty trendy jsou v podstatě setrvalé. My máme více k polovinu táborů, které probíhají na zelené louce, to znamená, je tam přes rok tam třeba není žádné vybavení. Ten tábor si staví. Představíte si to třeba tak, jak snížek Jaroslava Foglara, kdy děti přijedou, postaví si stany, musí si sami uvařit. A potom máme tábory, které už jsou vybavené více, jako třeba v nějakých areálech, už je tam pevná budova, je tam nějaké vybavení, třeba bazén, jsou tam nějaké třeba společenské místnosti, je tam třeba profesionální kuchyně.
1: Meziroční inflace v Česku letos v červnu klesla na 1,5% a z květnových víc než 2%. Data zveřejnil Český statistický úřad. Jak frekvenci 1 řekl hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek, za snížením stojí hlavně levnější potraviny.
4: Za nízkou inflaci vděčíme především levnějším potravinám. I v červnu totiž pokračovalo zlevňování masa, mléčných výrobků a ovoce. Připlácíme si naproti tomu za bydlení, protože je nájemné na meziročně vzrostlo o téměř 6%. A co bude dál? Na podzim se inflace vrátí nejspíše nad 2% a na přelomu roku se můžeme dočkat dokonce 3% inflace.
1: Teď zamíříme na jih Evropy. Radnice v severoitalském Miláně tento týden vydala nařízení, které rozvážkovým platformám nařizuje zastavit nebo výrazně zpomalit práci kurýrů v nejteplejších dnech. Nařízení, které má podle města víc ochránit zdraví pracovníků, vyvolalo rozpačité reakce odborů. Podle nich hrozí, že náklady v podobě ušlého výdělku ponesou právě hlavně většina kurýrů. Do domů v Číně se dostaly stovky hadů. Povodňová voda, kterou na jih Číny vyvolal tajfun, přinesla do jednoho z tamních měst asi 900 mnohdy jedovatých hadů. Plazy proplouvajících kolem nábytku v zatopených domech teď odchytávají lovci a vypouštějí je zpátky do volné přírody.

to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč vyšam?

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Ve fakultní nemocnici Olomouc byly podle odborné komise některým pacientům implantovány defibrilátory bez splnění všech kritérií. Implantacemi se tak začala zabývat i policie. Meteorologové rozšířili výstrahu před rizikem vzniku požárů. Platí pro celý Jihomoravský kraj, ale i další místa, jak říká za Český hydrometeorologický ústav Petra Sýkorová.
2: Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí se na Moravě dále zvyšuje riziko vzniku a šíření požárů. Nově platí výstraha v celém Jihomoravském kraji a v přilehlých oblastech Vysočiny, Olomouckého, Zlínského a Pardubického kraje.
1: Varování meteorologů platí až do odvolání. Letní dětské tábory jsou většinou už obsazené, ale poslední volná místa se ještě najdou. Stále oblíbenější jsou ty příměstské, tedy ty, kdy děti přespávají doma a do táborů dochází jako do školy. Potvrdil nám to i předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček.
3: Ty trendy jsou v podstatě setrvalé. My máme více k polovinu táborů, které probíhají na zelené louce, to znamená, je tam přes rok, tam třeba není žádné vybavení. Ten tábor si staví, představíte si to třeba tak, jak snížek Jaroslava Foglara, kdy děti přijedou, postaví si stany, musí si sami uvařit. A potom máme tábory, které už jsou vybavené více, jako třeba v nějakých areálech, už je tam pevná budova, je tam nějaké vybavení, třeba bazén, jsou tam nějaké třeba společenské místnosti, je tam třeba profesionální kuchyň.
1: Meziroční inflace v Česku letos v červnu klesla na 1,5% a z květnových víc než 2%. Data zveřejnil Český statistický úřad. Jak Frekvenci 1 řekl hlavní ekonom banky Kreditas Petr Dufek, za snížením stojí hlavně levnější potraviny.
4: Za nízkou inflaci vděčíme především levnějším potravinám. I v červnu totiž pokračovalo zlevňování masa, mléčných výrobků a ovoce. Přicházíme si naproti tomu za bydlení, protože je nájemné nám meziročně vzrostlo o téměř 6%. A co bude dál? Na podzim se inflace vrátí nejspíše nad 2% a na přelomu roku se můžeme dočkat dokonce 3% inflace.
1: Teď zamíříme na jih Evropy. Radnice v severoitalském Miláně tento týden vydala nařízení, které rozvážkovým platformám nařizuje zastavit nebo výrazně zpomalit práci kurýrů v nejteplejších dnech. Nařízení, které má podle města víc ochránit zdraví pracovníků, vyvolalo rozpačité reakce odborů. Podle nich hrozí, že náklady v podobě ušlého výdělku ponesou právě hlavně většina kurýrů. Do domů v Číně se dostaly stovky hadů. Povodňová voda, kterou na jih Číny vyvolal tajfun, přinesla do jednoho z tamních měst asi 900 mnohdy jedovatých hadů. Plazy proplouvajících kolem nábytku v zatopených domech teď odchytávají lovci a vypouštějí je zpátky do volné přírody.

0: Bez...
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Radio Bonton.

A nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písní se skrylo nám, zpěv mámy sladce uspává.

0: tohle zpěvák No Mercy, Where Do You Go na rádiu Bonton, krátce před 8 hodinou. Já vám přeji krásné nedělní ráno z rádia Bonton. No a jdeme se podívat, co budeme hrát po celé. Bude tu s námi Cliff Richard, Some People. Těšit se můžete také na českého zpěváka Sebastiana, který se rozhodl, že nám předvede Rub a Líc. Jaký by bylo, kdyby slunce tehdy zapadlo tří, jak by to bylo, kdyby tenkrát jiná... No a jako za mladá si budete připadat hned po celé Olympic a jejich úžasný hit. A my se jdeme podívat na počasí, jak dnes bude v neděli 12. července.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Tak v jihozápadní polovině území očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Během dne od severovýchodu oblačnost přechodně přibude. A v severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost především na východě a severovýchodě, místy s deštěm nebo přeháňkami. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat od 25 do 29 stupňů Celsia, na severovýchodě 22 a v 1000 metrech a na horách 21 v Okobere. V Jeseníkách a Beskydech naměříme 17. Teď po ránu čekáme místy slabý, jinak mírný severní až severozápadní vítr od 3 do 7 metrů za sekundu, bude večer znovu slábnout. A rostylové podmínky jsou dobré, až velmi dobré. Tolik počasí na Rádiu Bonton.
1: Rádio Bonton a Libor Weber.
0: Ještě jednou přeji vám krásné ráno. Včera jsem tady nebyl, ale rozhodně jsem pomohl tam, kde je třeba, tedy onkologickým pacientům. Měli jsme v Korzlukách úžasný den, kde se pro spolek Nové Háro vyráběly korunky. Byla tam i spousta známých osobností. Radim Fender, který zpívá s Luckou Ondráčkou na našem rádiu, tak taky úžasný člověk. A taky tam byl Patrik, který hraje na kytaru u Marka Straceného. No, byla tam úžasná partička, dokonce i Artur Omakov, který je zápasníkem a těší se na 28. rok, tedy na olympiádu do LA. Tak chtěl bych taky pozdravit Nizara a Katku do týmáčka T-Mobile, který mi pomohli v tomto týdnu. Taky zdravím Libora a Žandu na Klíny, kteří už teď na Rašově poslouchají Rádio Bonton. No a taky Dášu, Ivu, Helču, Katku, je vás hodně. Tak přeji vám krásný den a tady Olympic jako za mladá.

0: Hezký den s Rádiem Bonton.
1: Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: tohle úžasný Cliff Richard na Rádio Bonton a nějací lidé, Some People. Je 8 hodin 19 minut, posloucháte Rádio Bonton a my se jdeme vykoupat. Ano, slyšíte dobře, a dnes oslavujeme totiž Evropský den koupání v řekách a tento poněkud netradiční svátek se koná po celé Evropě a vždy druhou neděli v červenci a oslavuje zlepšení se čistoty vody v evropských řekách. Zároveň také upozorňuje na problémy spojené s ochranou vod. Pokud se rozhodnete připojit k tisícům Evropanů, zanořte se do svěží vody, navštivte říční plovárny nebo se někde na vhodném místě dál od jezu, přístavu a dalších nebezpečných míst prostě vykoupejte. Voda je tam studenější než v akvaparku, ale bez chloru a davu lidí. No a kde v České republice můžete zažít retro atmosféru plováren, tak například na plovárně Jureček v Říčanech, ve Volyni také v plovárně Dachova a u Hořic, nebo v Baštírně u Čtyřkol. To už vybírejte a zkoušejte. Teď už další muzika na Rádiu Bonton. Aneta Langerová, Soul Sister a Eva Farna. Ahoj, Evi.
1: Ahoj, tady Eva Farna. Přeju vám kouzelné léto s Rádiem Bonton.

0: Bonton doprava.
1: Je 8 hodin 31 minut a my míříme na silnice. Pozor si dávejte na Praze východ. Na D10, 10,5 km Praha Turnov, práce na silnici, tu probíhá demolice lávky, plánovaná obousměrně uzavřená komunikace a doprava je odkloněná po objízdné trase. Tak dbejte pokynů policie a také dopravního značení. Dále se podíváme na Děčínsko, ulice Kamenická v Děčíně, tady probíhají stavební práce, omezení rekonstrukce plynovodu a zatím je to vše, co nám hlásí dopravní policie. Tak jezděte opatrně, přeji vám klidnou víkendovou jízdu s Bontonem a posílám Elány klasiku právě teď na Rádio Bonton.

0: Posloucháte Radio Bonton, Janek Ledecký dospíval písničku a my pokračujeme dál. Tentokrát tady mám pro vás báječnou pozvánku, a to na borůvko braní. Pokud máte rádi borůvky v jakémkoliv stavu, ať už jsou v knedlících, nebo poleva, nebo třeba nápoj borůvkový, tak zajďte do Borovan, protože tady probíhá další ročník borůvko braní. Je to gastronomicko-kulturní festival města Borovany a rozhodně tento víkend stojí za to. Budete mít pěkně modrou pusu, protože slavnosti opět probíhají v areálu kláštera až dnes do 22 hodin. No a nádvoří patří řemeslnému jarmarku, ukázkám výroby rukodělných výrobků a případně pokud by se trošku to počasí dneska zhoršilo, i když není předpoklad, tak pořád bude zachovaný kulturní program. Jsou tady písničkáři, taky kejklíři, klauni, folklorní soubory, no je tam toho hodně. Ulovit si fotku s borůvkami není žádný problém. A na dětském pódiu v parku je připraven pestrý program pro prcky a nebude chybět ani populární soutěž pojídání knedlíků, sportovní akce na kole kolem Borovan a nebo borůvkovan a poradna pro pěstitele borůvek i prodej sazenic zahradních borůvek. Jak to vypadá s borůvkami, tak se na to podíváme.
1: Borůvky jsou, taky záleží jakoby na místech. Někdy takový ty tradiční sběrači, který měli jakoby ty svý místa, tak na ně překvapení přišli, že tam borůvky vůbec nebyly. A naopak někde jsou hodně, ale jsou teda drobný, protože jak málo pršelo, tak jsou drobounký, ale zase jsou, jak bylo teď poslední dny hezký počasí a horko, tak jsou teda dozrálý a jsou sladěvčký.
0: To je dobře, protože jsou malý český, borůvky klasický malinký, žádný velký kanadský, který se nedají jíst, nemají žádnou chuť, jsou odporný a do knedlíku bych je nechtěl, ty kanadský borůvky, věřte mi. No tak budeme čekat na malý, ale teď už The Human League, tak je Anaka anebo Culture Club a Karma Chameleon. Přeji vám stále příjemný poslech z rádia Bontona, užívejte neděli 12. července a Bořek má svátek, tak Bořkové, stavitele, všechno nejlepší.

0: když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Radio Bonton.

0: Zuzka Norisová, Zbyněk Fritz a Letní láska. Tak to můžete zažívat třeba dnes na Rádiu Bonton. Po celé Petr Kotwald. A taky Xindl X a Dřevo.
1: Nepatřím do starýho železa, jsem spíš dřevo.
0: A nebo Alíče, Una Notte Speciale. A my jdeme na počasí.
2: Rádio Bonton, počasí.
0: V jeho západní polovině území čekáme jasnou až polojasnou oblohu. V severovýchodní polovině zase bude převažovat velká oblačnost, především na východě a severovýchodě místy s deštěm nebo přehánkami. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty od 25 do 29, na horách kolem 21 stupňů Celsia. A jak jsou na tom rostelové podmínky? Dnes jsou dobré, až velmi dobré. Tolik počasí na Rádiu Bonton.
2: Rádio Bonton a Libor Weber.
0: Přeji vám krásné dopoledne, tady 9. hodina přesně v neděli 12. července ladíte Rádio Bonton. Bořek má svátek a my vyrazíme na drezínu do Střímeře. A drezírnou Českou Sibiří se projedeme už za malý okamžik. No ale teď už z muziky vybírám Alphaville a taky Dire Straits, MiG 21 anebo Alice a Una Notte Speciale. Právě teď letíme tedy do Itálie, kde si dáme fragolátu nebo cappuccino, macchiato a teď si dáme Alici. Takže příjemný poslech, Rádia Bonton.

Radio Bonton. Cestou, necestou,

nad Prahou teď vykouklo sluníčko a užíváme si letního dne, nedělního dne s rádiem Bonton, ať už jste kdekoliv na jihu, na severu anebo ve středních Čechách. No a teď vás vezmu na Českou Sibiř, kde můžeme zažít romantiku. Léto na Drezíně, Střezimír a Drezínou Českou Sibiř se projedeme právě dnes na manuálně poháněné turistické Drezíně Vlaštovka a druhou je Rosnička. Ubíhá to podle porostlých skalních zářezů pod historickým klenutým kamenným mostem. No a jedete 2 kilometry, výletnice se mohou projet tam i zpátky. No a většinou se říká, že samotná jízda je fyzicky náročná, ne tolik, ale kdo není zvyklý pohybu, ten se nejspíš zapotí. Drezínu povede střezimířský průvodčí, který všem řekne zajímavosti o netradičním dopravním prostředku, ale také o historické

0: trati. Takže dnes od 9. až do 17. hodiny můžete vyrazit. Rezervace a cena výšky v rámci léta na Drezíně je třeba, je nutné se rezervovat prostřednictvím rezervačního formuláře a jednotlivé skupiny se budou střídat po hodinách, tedy po intervalech, které k tomu slouží. 100, 150, maximální cena jízdenky. Tak si to vyzkoušejte, no a vyražte ven. A teď už další muzika na rádiu Bonton. Do dopravy, která je připravená na půl, tady budou Činasky s Hlavolamem, taky Belinda Carlisle, anebo Kateřina Marie Tichá a její Plamen.
1: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
2: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Dr. Vit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
3: Voda už prostě nestačí.
4: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny. Ztrácí elektrolyty. A bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
5: Radio Bonton.
6: Radio Bonton.
5: Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bontón doprava.
1: Je tu přesně 9 hodin 30 minut a míříme opět na silnice. Podíváme se na Prahu východ na trasu Turnov Praha. Pozor, tady je předmět na vozovce. Jedná se o tvárnici na silnici a na místo už jede hlídka policie České republiky. Na Praze západ na trase Strakonice Praha D4 15,5 km. Tady je zvěř na vozovce, je tu sražená srna, projíždějte velmi opatrně. Na Klatovsku v Sušici, tady je nehoda, probíhá vyšetřování dopravní nehody, havárie motorkáře. A na Prachaticku ve Vimperku probíhá vyšetřování dopravní nehody osobního vozidla, které narazilo do sloupu veřejného osvětlení a na místo už jede hlídka policie České republiky. Jezděte opatrně, nezapomeňte na tmavé sluneční brýle a přeji vám šťastnou cestu s rádiem Bonton. Teď už Mariah Carey, Xindl X anebo Dixie's Midnight Runners. Přeji vám příjemný poslech.

0: Rádio Bonton.
1: Ahoj, tady je Xindl X. Nepracujte pořád a vyražte na dovolenou. Tak jako já s mojí ženou. Tady je moje novinka na Rádio Bonton.

bez tebe. Without you a Mariah Carey na Rádiu Bonton 3 minuty před 9:45. No a pokud už teď vám kručí v břiše a chtěli byste se najíst, tak vás zvu na street food piknik na zámek Kozel. Tam za zhruba 20 minut všechno začne, odstartuje. Zámek Kozel se právě dnes promění v ráj všech milovníků dobrého jídla a pití. A čeká vás den plný vůní, chutí a taky neskutečných dobrot z různých kousků světa. Takže třeba, co vás tam čeká na zámku Kozel, všechny možné pochoutky od šťavnatých burgerů, hot dogů až po originální dobroty, které jen tak někde neochutnáte. Ať už hledáte klasiku nebo rádi experimentujete, každý si tu přijde na své. Těšit se můžete také na dětskou fanzónu nebo komentovanou prohlídku zámeckých interiérů. No a když vezmete rodinu, kamarády a přijete se společně bavit, tak rozhodně ten street food piknik na zámku Kozel bude stát za to. A nezapomeňte, máte přijít úplně hladový, protože za těch pár kaček se nabaštíte do syta. Teď už další muzika na Bontonu docelé, R.E.M., taky Věra Špinarová, Faith Hill a nebo Petr Kotwald a Satelit. Ten už přichází v tuhle chvíli. No a Petr Kotwald už je tady s námi na Rádiu Bonton. Tak se užívejte a přeji vám krásnou neděli ve společnosti Bontonu.

0: Tak tohle je kapela Ariem, která také navštívila Českou republiku už několikrát. Sidewinder Sleeps Tonight na rádiu Bonton. Tina Turner a We Don't Need Another Hero. Tak to už je ochutnávka toho, co uslyšíme po 10. hodině na rádiu Bonton. Taky Michal David a Jan Bendik, Dávno vím. Taky trochu cikánštiny a taky Petr Náď, Chráň svoje bláznosti. A my se jdeme podívat na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Tak jak to bude dnes, nejvyšší teploty se budou pohybovat od 25 do 29 stupňů Celsia. Na východě a severovýchodě naměříme 22 a v 1000 metrech a na horách 21 stupňů. A co se týče rostlinných podmínek, jsou dobré až velmi dobré a celý stav dnešního počasí v jeho západní polovině území očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Během dne od severovýchodu oblačnost přechodně přibude. V severovýchodní polovině území bude převážně velká oblačnost, především na východě a severovýchodě, místy s deštěm anebo přehánkami. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Tolik počasí.
2: V Jisku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Přeji vám krásné dopoledne, máme 10 hodin, neděle 12. července. No a co nás čeká v této hodině? Designový market a tam vyrazíme už za malý okamžik. No ale teď k muzice, Šalom, Tina Turner, Jeleni anebo Petr Naď a Chráň si svoje bláznostva. Přeji vám krásné dopoledne s rádiem Bonton.

Posloucháte dopolední vysílání Rádia Bonton, s vámi Libor. A dnes přesně v 10 hodin, zhruba před 20 minutkami, začal designový Mint Market v Českém Krumlově. Opět se vrátil do Českého Krumlova, do krásných pivovarských zahrad v areálu Port 1560, kde jsme zažili už skvělou atmosféru a právě v tomto areálu se vše promění ve víkendové centrum designu a delikates. Včera i dnes se tu představí přes 50 originálních tvůrců a designérů. No a co by to bylo za léto bez dobrého jídla? Současně s tímto marketem tu proběhne i street food festival, který potěší všechny milovníky chutí. Je to Mint, taková zkratka, je to parta lidí, kteří dělají eventy už 16 let a organizují trhy napříč celou republikou. Tentokrát zajedeme do Českého Krumlova, kde až do 17. hodiny dnes můžeme už

0: užívat těchto dobrat a taky výrobců různých designérů. Tak si to užijte, no a já už teď mám pro vás další muziku na Rádiu Bonton. Proč ne tři dámy? Ilonu Lučákovou, Báru Basikovou a Moniku Absolonovou. Teď královnou jsem já. Hezký den.
1: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
2: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
3: Voda už prostě nestačí.
4: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety.

0: Rádio Pontón doprava.
1: 10 hodin 31 minut, minuta po půl jedenácté a míříme na silnice do Prahy. Ulice Tučitá, tady je olej na vozovce, porouchané vozidlo. Zdržíte se. Na Jablonecku Lučany nad Nisou, tak tady jsou v sobě dvě osobní auta. Na Českobudějovicku, tady přímo v Českých Budějovicích, tedy jsou dvě osobní auta v sobě. U obce Nepomyšl na Lounsku, tady projíždějte velmi opatrně, překáží ve vozovce havárie čtyřkolky. A na Berounsku, na trase na dálnici D5, plzeňská dálnice Rozvadov Praha, a tady na 27. a 5. kilometru z Rozvadova je porouchané vozidlo. Je tu odstavené osobní auto, tak projíždějte velmi opatrně. Přeji vám šťastnou cestu s rádiem Bonton a do uší posílám kapelu Rembrandt, opět a Radeček a Marii Čírovou, anebo kapelu Air Supply a krásnou romantickou All Out of Love. Tak vám přeji příjemný poslech.

Seriál Přátelé stále opakují v televizi a můžete se na ně dívat téměř každý den. Ale my teď míříme do Afriky, kde nás čeká dobrota. A tedy exotické ovoce a taky spousta dalších dobrých věcí, třeba čerstvé exotické ovoce z Ugandy, jako je mango, avokádo, marakuja, ananasy, taky různé druhy banánů, i těch zelených. Největší ovoce na světě, jackfruit, tamarílo, silný zázvor, léčivá kurkuma a spousta dalšího. Taky nás čeká čerstvé ovoce z Indonésie, dračí ovoce, hadí ovoce, mangostýny, rambutany, papáje a cherimoje. A na místě vám také připraví čerstvý mladý kokos, abyste se osvěžili v tom teplém počasí. Taky můžete tady vybírat ze sušeného ovoce na sluníčku mango, banán, jackfruit, ananas, různé chipsy z banánů, jackfruitu, hadí ovoce nebo z kokosu a taky další super potraviny, kávy, čaje, džemy, syrupy. A taky baobam, moringu, bambucké máslo, africké čokolády a mnoho dalšího. Africké módní doplňky, náramky, šaty, košile, tak tohle všechno na afrických trzích v Písku, a které se konají dnes až do 15. hodiny odpolední. Takže Uganda, Indonésie, kvalitní káva, výrobky, africké látky, šaty, bambucké máslo a mnoho dalšího. Tohle v Písku právě dnes. A to na Palackýho sadech v Písku, kde je určitě najdete Afričany. No a pokud sníte něco afrického, tak se možná naučíte písničku od Afrika Simona Hafanana.

0: táta, neboli tata v podání ostravské kapely Buty na rádiu Bonton krátce před 11. hodinou. A podíváme se na počasí, ale předtím vám prozradím, které hity vás čekají mezi 11. a 12. hodinou ve vysílání Bontonu. Třeba Kamufláž. Německá kapela Kamufláž, The Great Commandment a taky Marek Stracený, český zpěvák Zastav mě. A nebo dvojice Petr Janů a Petr Janda. Jedeme dál. A my se podíváme, jaké nás čeká v neděli počasí.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: V jeho západní polovině území čekáme jasnou až polojasnou oblohu. Během dne od severovýchodu čekáme oblačnost přechodně přibude. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost především na východě a severovýchodě, místy s deštěm anebo dešťovými přeháňkami. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty se dnes vyhoupnou od 25 do 29 stupňů Celsia, na severovýchodě 22 a v 1000 metrech a na horách 21 stupňů. A teď, co se týče rozstylových podmínek, jsou dobré až velmi dobré a my jdeme na další písničky.
1: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Je tady už 11. hodina dopolední, neděle 12. července. Krásný den vám všem od mikrofonu Rádia Bonton přeji. No a bořkům, stavitelům všechno nejlepší k svátku. Nevím, kolik je bořků v České republice, ale pokud se tak jmenujete, tak hezky oslavte. No a v této hodině vyletíme krásně, tuším, že na západ. A tam nás čeká kulturní léto. A co nás tam čeká konkrétně, tak to si prozradím za chvilku vám všem okamžitě. A střel bytě, ale tady už je Petr Janů a Petr Janda.

0: to je zpěvák Bryan Adams, Summer of 69, léto roku 69. A jaké je kulturní léto 2026 a Bekule 2026 v Berouně, tak to musíte zjistit sami. A to právě dnes, protože na dnešek je připraven 14. ročník berounského kulturního léta s pohádkami v zahradě. A muzea berounské keramiky a hudebními promenádními nedělemi na náměstí Joachima Baranda. Tak tohle všechno dnes je připravené od 18. hodiny. Začátky představení a koncertů. Budou tady medvědi stopovaní a taky veselá rodina tajemství ztraceného pokladu. No, je tam toho spousty, a třeba Tři v trávě, Dřevěné divadlo a taky jazzové Perutě osmdesátky. No, je tam toho spousty a pokud to chcete zažít, tak vyražte na náměstí Joachima Baranda do Berouna a tady si to dneska užijte. No a já tady asi teď budu užívat muziky, protože se povedla další trojice krásných songů do dopravy, v půl máme dopravu, tak předtím bude Marek Ztracený, Zastav mě, taky Harpo, Movie Star, anebo Michal Hrůza, Budu ti vyprávět. Tak vybírejte, odpočívejte, poslouchejte a užívejte si neděle 12. července ve společnosti vašeho Bontonu, pokud máte naladěno.
1: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, protože voda už

promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou.

0: Rádio Pontón doprava.
1: 11 hodin, 26 minut, za 4 minuty už tady je 11:30 a my míříme do Prahy, do ulice Mladoboleslavská a tady se dávejte pozor na srážku dvou vozidel, a to osobního vozidla a motorkáře. Tak tady se srazily dvě vozidla na Mladoboleslavské, v Kladně došlo téměř k tomu samému, ano, ulice Pražská v Kladně, tady se srazila dvě vozidla a to osobní auto se srazilo s motorkou, s motorkářem, složky integrovaného záchranného systému už míří na místo, aby vyšetřili tu dopravní nehodu a pomohli. Na D0 na obchvatu Prahy na 21. kilometru z Modletic na Ruziň na vozovce je překážka, pozor, pneumatika tu leží na vozovce. A ještě ulice Točitá v Praze, tady je rozlitý olej na vozovce, tak se zdržíte. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou víkendovou jízdu s rádiem Bonton a zvu vás do kina. Biograf Láska a Hanka Zagorová.

smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

brzy. Mám lísky na snění, co vynesou hnění a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

Musím vám říct, že to Švédsko opravdu produkovalo skvělé kapely a skvělé zpěváky a skvělé hudebníky. Ať to byla ABBA, Ace of Base, anebo právě Roxette, The Big L, velká láska v podání švédských Marie Fredriksson a Per Gessle. No a já tady mám pro vás jednu báječnou radu na to, abyste si domů přinesli hodně zdraví a velmi dobré zdraví. Samozběr česneku 2026 je odpoután, rozpoután, zahájen. Z pole nebo od farmářů máte možnost si přinést česnek se správným řízem, pořádným říznutím. Ušetříte a máte jistotu odrůdy. Tak koukal jsem, kde se dá samozběr česneku nastartovat. V následujícím přehledu tady máme třeba Středočeský kraj, to je Mošťárna Slaný, cena česneku 80 kaček, nebudu teď říkat ceny, aby to nebyla reklama. Farma Hanč Vraňany, tady je to ještě méně, samozběr probíhá. Taky Statek Kutlíře, Zelinářství Němeček, Česnek Bufko, farma Driák Osluchov. Pak se podíváme třeba do Jihočeského kraje, tady máme farmu Smrkovice u Písku na česnek, Ústecký kraj Polepská zelenina, taky Lipkovice pod Řípem, tady se také sbírá česnek a dokonce je jeden z nejlevnějších. Liberecký kraj, tak to v Podkrkonoší máte český česnek také, no a Jihomorava, Olomouc, Zlín, blablabla, tak sbírejte česnek a budete zdraví. A když už mluvím o česneku, o farmářích a farmářském česneku, tak jsem vybral písničku, doufám, že mi Renda promine, Davida Stypku a farmářům. Tak vám přeji příjemný poslech a tady už je.

0: Je tady 12. hodina, tohle jsou Timbaland, tedy producent, obrovský producent několika kapel a taky jedna z nejlepších One Republic a Apologi na rádiu Bonton. Je tady 12. hodina, jdeme také na počasí, ale také vám prozradím, co nás čeká v té další hodině po obědě. Jam & Spoon, DJové z Německa a z jejich zpěvačka Plavka, Kaleidoscope Skies. Nadčasová to spojení Jam & Spoon a Plavka. Taky Karel Gott, to musím zvládnout sám. Musíš, Karle.
1: To musím zvládnout sám, na to snad sílu mám.
0: Už vidím našeho posluchače Jirku Kozáka, jak říká, to musím zvládnout sám a posílá mi další video. Je to jinak úžasný človíček, který stále poslouchá Radio Bonton, alespoň si myslím teda, poslouchá víc rádií, znají ho všude, ale věřím, že je věrný o víkendech Radio Bonton. Jirko, díky. No a David Dale odstartuje hodinu. To je Severočech, kterýmu se povedlo, má spoustu faninek a stále jede písničku za písničkou. Tady to je Lež a nech si lhát. A my jdeme na počasí.
2: Radio Bonton, počasí.
0: Tak v jeho západní polovině území čekáme jasnou až polojasnou oblohu. Od severu se pomalinku bude zatahovat s deštěm nebo přehánkami a teploty se budou pohybovat od 25 do 29 stupňů Celsia. Na severovýchodě o něco méně, 22 nás čeká a v 1000 metrech a na horách rtuť teploměru vyleze pouze na 21 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré. No a co se týče dalších písniček, tak ty už jsou připravené. Tak já věřím, že si je užijete, že si budete užívat i neděli s rádiem Bonton i nadále, protože tady bude Tomáš Fíla s vámi odpoledne a už se na vás moc těší. No a já se budu těšit už příští sobotu a teď už bez vynechání soboty, neděle až do srpna. Takže těším se v sobotu v 8 hodin a já vám přeji nádhernou neděli 12. července a celý další pracovní týden. Krásný den vám všem od mikrofonu Bontonu přeje Libor Weber.
2: Česká hudba je doma na rádiu Bonton. Radio.

0: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
1: Voda už prostě nestačí.
2: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety. Voda.

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít lahodné víno ze čpánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
1: Trefíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

Radio Ponton. Let me be your hero. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
1: No, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak.

víš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.

ráno vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

reči, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

Zula jsem si sandály a bobosy. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

0: Rádio Bonton a Tomáš Fíla.
1: Krásný nedělní podvečer vám přeji, je neděle 12. července a svůj svátek slaví všichni Božkové a my jim tímto přejeme vše nejlepší, co nás dnes čeká a nemine. Mrkneme se na dravce ve stezkách, korunách stromů. Také přidáme pár tipů, jak přežít letní vedra, která nás jistě ještě letos čekají. Také se podíváme na nový zákon o mytí aut. No a už za malou chvíli samozřejmě představíme významné dny celého příštího týdne, aneb každý den je důvod k oslavě. Teď už ale jdeme k tomu nejlepšímu z muziky. Čeká nás třeba letní lambáda od skupiny Kaoma, také Sebastian, nebo právě teď

0: Lásce dospívala na rádiu Bonton ve 6:45 Iveta Bartošová a my už teď míříme k významným dnům celého příštího týdne. Začneme zítřkem, tedy 13. červencem. To si připomeneme Národní den hranolků, no tak proč si je jednou za čas nedat, když nakonec brambory, ty jsou zdraví. Úterý si připomínají zejména ve Francii Den Bastily. No ale i my bychom se mohli někde zabednit a užít si hezký večer. Proč ne? Středa je Světový den dovedností mládeže. Také Národní den gumítků. A den daruj něco. No tak proč ne třeba toho gumítka, že? Nakonec gumáci, ty byli vždycky dobrý. Čtvrtek je den čerstvého špenátu. Můžeme ho strávit u seriálu Pepek námořník. V pátek tady máme Národní den tetování, také Národní den loterie, Národní den žlutého prasete nebo broskvové zmrzliny. No a k tomu ještě přidám, že je Světový den emotikonů. Tam je tý inspirace tolik, že netřeba nic vymýšlet. Sobota je mezinárodním dnem Nelsona Mandely. Tichá vzpomínka a kokosový ořech k tomu. No a neděli máme Národní den daiquiri. Tak příští týden si takhle večer pěkně společně přiťukneme. Teď už jdeme na to nejlepší z muziky Modern Talking, Aneta Langerová a nebo Phil Collins.
1: Radio Bonton.

0: tady půl sedmou, to byly Reddy Kirkn a jejich Krasohled a my teď hodíme krasohledy na silnice.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Pozor na havárii čtyřkolky na silnici 22116 u Nepomyšle na Lounsku. Místem ale projedete se zvýšenou opatrností. Nehoda dvou osobáků se také stala na silnici 187 u Sušice na Klatovsku. Tady je to bez zranění a místem také projedete. A ještě jedno dopravní omezení, a to na našem hlavním dálničním tahu na D1 mezi 127. a 128. kilometrem ve směru na Brno. Probíhají tedy práce na silnici a levý jízdní pruh je zcela uzavřený, a to až do zítřejší 8 hodiny raní. Tak pozor na to, a všude tam, kde nás posloucháte, nejen za volanty, posíláme jen to nejlepší z muziky. Před námi třeba Buty, Is a nebo také Petr Kotval.

0: František a skupina Buty dozněli na rádiu Bonton a před námi aktuální informace o zítřejším dnu a z muziky si dáme třeba Čechomor společně s Lenkou Dusilovou a jejich proměny. Chybět nebude ani vzpomínka na legendárního Freddieho Mercuryho. Máme tady pro vás Queenie, King of Magic. Dáme si také slzu a jejich žár, který nám to tady rozpálí. A už za malou chvíli se můžeme těšit i na Jennifer Rush.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: To byly proměny skupiny Čechomor a Lenky Dusilové krátce před 19. hodinou a já už teď mohu prozradit, že zítra nás čeká slunečný den a kromě severovýchodu naší republiky i velmi teplý den. No a z muziky se můžete těšit třeba na Olgu Lounovou. Dáme si ale také skupinu Mandraže. Nasaď mi na chvíli. Chybět nebudou jejich motýly stejně tak jako Marek Ztracený. Možná jsem blázen, ale stále věřím na otevření vysněných dveří. Z muziky toho bude samozřejmě mnohem a mnohem víc, ale teď už se jdeme podívat, jak bude vypadat zítřejší den.
1: Radio Bonton počasí.
0: Jak už jsem říkal, na celém území republiky kromě severovýchodu bude velmi teplo. Jinak nás čeká jasná obloha, nebo alespoň skoro jasná. Na severovýchodě našeho území se při zvětšené oblačnosti ojediněle mohou vyskytnout dešťové přehánky. Dnes v noci budou teploty mezi 16 a 12 stupni, ale přes den vystoupí mezi 27 a 31. Foukat nám k tomu bude slabý proměnlivý vítr a my už teď jdeme do další hodiny.
1: Radio Bonton a Tomáš Fíla.
0: Je tady 19. hodina, vy stále ladíte Radio Bonton. Tropické dny i noci ty jsme si zažili před pár týdny a prý se ještě v létě mají vrátit a proto tady přidám pár tipů na to, jak tahle vedra přežít, když doma tedy nemáte stejně tak jako já klimatizaci. Jsou to takové malé vychytávky, myslím, že je všichni používáme a pokud náhodou ne, každá rada bude dobrá. V každém případě z muziky nás čeká třeba Eurythmics, také Marek Ztracený, ale na začátku této hodiny si dáme Karla Gotta v duetu s Marcelou Holanovou. Čau, lás!

jestli to půjde, nebudem si lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: Klára Basíková na Rádiu Bonton a před námi už je teď téma letních horkých tropických dnů i nocí. Pokud nemáte klimatizaci stejně tak jako já, tak se nějaké ty tipy na to, jak si ochladit interiér, prostě budou hodit. V každém případě úplně nejúčinnější je použití exteriérových rolet nebo žaluzí. Ty nám dokáží snížit teplotu místnosti o 8 až 10 stupňů. Pokud ale tuhle možnost nemáte, tak existují takové izolační závěsy nebo interiérové rolety, žaluzie typu plize. Ty nám dokáží snížit teplotu o 4 stupně. Faktem je, že přes den bychom rozhodně vždycky měli mít zataženo a větrat a chladit až v noci, když klesnou ta tropická vedra. V každém případě, pokud bydlíme třeba v domě, tak v podkroví se většinou nedá spát, ale večer můžeme využít komínový efekt, otevřít okno podkroví a vstupní dveře. No a horký vzduch, protože je lehčí než ten studený, tak nám začne odlétat střechou pryč a začne nám to do celého domu nasávat právě ten chladnější. Jinak samozřejmě velkým pomocníkem je i ventilátor, ale tam bychom si měli dát pozor na to, aby jsme ho nikdy neměli naměřený na obličej a na oblast krku, protože po takových 20 minutách nám může pěkně stuhnout a zaděláme si navíc problémů, než jsou spocená záda. V každém případě já jsem vyzkoušel jeden tip, který jsem si našel na internetu, a to bylo dát si pedlahev naplněnou vodou do mrazáku, nesmí být úplně plná, aby nepraskla, ale potom ten kus ledu postavit právě před ten větrák a pomalými otáčkami přes něj foukat. A fakt to fouká chladivý. Lahev jsem dal na talířek, takže žádná louže pod ním nebyla, jak se to orosilo a později tálo, ale musím říct, bylo to hodně příjemný. Tak doufám, že tyhle tipy udělali radost i vám a my už jdeme opět k tomu nejlepšímu z muziky. Karel Zich, zpěvačka Pink, za malou chvíli také aktuální informace a pohled na silnice a nebo právě teď Dalibor Janda.
1: Radio Bonton.

0: Máme tady půl osmou a to byly Motýly a skupina Mandraže na Rádiu Bonton a my míříme na silnice.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: Pozor na havárii dvou osobních automobilů na silnici 385 u obce Hradčany u Brna. Obešlo se to bez zranění, na místě teď vyšetřuje policie. Havárie osobního automobilu do dopravního značení se stala v ulici 17. listopadu v Ostravě. I tímto místem ale projedete bez větších komplikací. A jedno dopravní omezení je hlášeno i z dálnice D5 mezi 110. a 105. kilometrem ve směru na Plzeň. Probíhají tady práce na silnici a vozovka je zúžena na jeden jízdní pruh. Toto omezení potrvá až do 7. srpna do půlnoci. Všude tam, kde nás posloucháte, nejen za volanty vašich automobilů, posíláme to nejlepší z muziky. Těšit se můžeme třeba na Olgu Lounovou nebo právě teď Big in Japan, Alphaville.

0: Bob. Asi největší hit skupiny Hanson právě teď dozněl na Rádiu Bonton a před námi aktuální pohled na zítřejší počasí a z muziky. Fantastický projekt No Guitars a jejich Černá růže. Chybět nebude ani Jason Donovan, Leona Machálková a její Svět je plný bláznů, anebo už za malou chvíli Petr Janda, skupina Olympic a Jasná zpráva.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Krátce před 20. hodinou dozněly na rádiu Bonton No Guitars a jejich Černá růže. A v příští hodince se budeme moci těšit třeba na Lady Soul, tedy Marie Rotrovou. Já doufám, že si vás dnes večer hudebně také hýčkáme. Posíláme to nejlepší z muziky a přidávám třeba Krištofy.
1: A tak dávám sásku na tvoji lásku.
0: Společně s nimi se propadneme do nebe a chybět nebude ani Tomáš Klus. Dokola pořád stejně. Tomáš Klus na rádiu Bonton, to vše po 20. hodině, ale ještě předtím vším samozřejmě mrkneme na zítřejší počasí.
2: Rádio Bonton, počasí.
0: Zítra nás čeká jasný nebo skoro jasný den. Na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle mohou vyskytnout přehánky. A tomu také odpovídají nižší teploty, které právě v této části České republiky dosáhnou maxima kolem 25 stupňů. Jinak nejvyšší denní teploty budou mezi 27 a 31 stupni. Foukat nám k tomu bude slabý proměnlivý vítr. No a my už teď míříme do další hodiny.
2: Radio Bonton a Tomáš Fíla.
0: Jsme přesně v polovině naší společné nedělní večerní čtyřhodinovky a já vás už za malou chvíli vezmu na stezku v korunách stromů. Výlet to bude tedy do Krkonoš. A pozor, ve výškách se budete pohybovat nejen vy. Zažijete tady i dravce. Jaké a co všechno prozradím za malou chvíli. No a do té doby to nejlepší z muziky. Lighthouse Family, Marie Rotrová nebo Boson, to nás čeká už za malou chvíli. Ovšem, my si tuhle hodinku otevřeme velkým hitem Mackieho Žbírky. Catherine.

0: Ve čtvrt na devět na rádiu Bonton dospívali Lighthouse Family a já už vás zvu do Jánských lázní, tedy do Krkonoš, na stezku v korunách stromů. Pokud se nebojíte výšek a máte rádi adrenalin, ale i skvělou rodinnou zábavu, tak se rozhodně vyplatí sem vyrazit. Ale pozor! Tenhle tip se týká speciálně zítřejšího dne. Proč? Protože všechny prázdninové pondělky tady patří akci, kterou bychom si mohli nazvat Dotkni se křídel. Vy tady totiž budete moci obdivovat každé prázdninové pondělí naše dravce fascinujícího Věra Velkého, elegantního sokola stěhovavého nebo třeba dynamickou poštolku obecnou. A pozor, tito ptáci tady nebudou jen sedět na svých výdělkách, ale budou tady i ukázky letu, lovu a různé vzdušné akrobacie. Takže pokud ještě nevíte, kam třeba s dětmi vyrazit, tak Jánské lázně v Krkonoších, stezka v korunách stromů a každé pondělí o prázdninách i dravci. A to už rozhodně stojí za to. Stejně tak jako muzika, kterou tady na Rádiu Bonton pro vás máme připravenou. Mrkneme také na silnice. To vše už za malou chvíli, ale do té doby třeba Maywood, Krištof nebo právě teď Petra Janů.
1: Rádio Bonton.

0: půl deváté dospíval na Rádiu Bonton Petr Muk a my míříme na silnice.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Pozor na havárii dodávky na silnici 33 u České Skalice na Náchodsku. Je to nehoda bez zranění, na místě zasahuje policie, ale místem se s opatrností dá projet. Nehoda dvou osobáků se stala na silnici 195 u Boru na Tachovsku. Pozor na to, i tady je to naštěstí bez zranění, na místě je policie, ale projedete. No a máme tady hlášeno jedno dopravní omezení, a to na náměstí Republiky v Pardubicích. Probíhají tady práce na inženýrských sítích a je tady zúžená vozovka. Jeden jízdní pruh pro automobily a je zcela uzavřený i pruh pro cyklisty. Tato uzavírka potrvá až do 31. srpna do půlnoci, tak raději najděte nějakou objízdnou trasu. V každém případě my opět ze silnic míříme k tomu nejlepšímu z muziky a je rozhodně z čeho vybírat. Máme tady various artists, také Tomáše Kluse, nebo právě teď Patrika Swayzeho.

0: Snídaní v trávě si můžete dát zítra po ránu i vy. Tohle byl Michal Tučný na rádiu Bonton a nás čekají aktuální informace o počasí, ale také třeba Fool's Garden, Iveta Bartošová nebo právě teď Rihanna a Mickey Echo.
1: Rádio Bonton. Rádio Bonton.

0: Krátce před 9:00 doznělo aprílové počasí Jiřího Vandráčka a v příští hodince Xindl X. Popel a hrách a hry. A jeho popelka chybět nebude ani Lucka Vondráčková. A dáme si i Petra Koláře. Ale ještě předtím, čím mrkneme na zítřejší počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Zítra bude jasno nebo alespoň skoro jasno, jen na severu a severovýchodě našeho území při zvětšené oblačnosti se mohou ojediněle vyskytnout dešťové přehánky. Nejvyšší denní teploty mezi 27 a 31 stupni, na severovýchodě jen do 25. A my už teď startujeme do další hodiny.
1: Radio Bonton a Tomáš Fíla.
0: Poslední společná hodina tady u nás na Rádiu Bonton před nocí plnou hitů a také téma, které známe asi úplně všichni, ti, kteří vlastníme nějaký ten náš automobil. Také si ho rádi čistíte, a to nejen zevnitř, ale i zvenčí. Mejete ho třeba na své zahradě nebo před domem, na chodníku, nad kanálem. Tak pozor, změnil se zákon a mohla by vás tahle očista vašeho čtyřkolového miláčka být pěkně draho. Víc prozradím už za malou chvíli. Ricky je povery, také Xindl X před námi, nebo aktuálně startujeme do 9:00 s Karlem.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: To byli Eláni a jejich Amnestia na Niveru a na rádiu Bonton teď k tématu, které se týká všech řidičů a majitelů osobních aut. Pokud si je také rádi čistíte, a to nejen zevnitř, ale i zvenčí, a mejete si stále váš vůz třeba na zahradě, na chatě, na chalupě, anebo před domem, na silnici, nad kanálem, tak aby to všechno odtýkalo do kanálu, tak pozor, mohli byste mít velký problém. Změnil se totiž zákon. No a ten je bohužel nadiktován velmi přísnými ekologickými normami. Ty totiž říkají, že jakékoliv vypouštění chemikálií do volné přírody je přísně zakázáno, a to i na vašem pozemku. Tam totiž hrozí, že byste mohli znečistit podzemní vody. No a pokud jste před domem, nad kanálem a opravdu jako na všechno myslíte, tak vězte tomu, že tyto dešťové vpustě velmi často vůbec nemíří do čističky, ale jsou svedeny a odcházejí rovnou do řeky. Stačí tak jeden občan, že takový ten snaživý, s mobilním telefonem, který vás natočí, no a rovnou u vás bude zvonit kontrola s úředním blokem. Pokuty jsou za takovéto mytí velmi vysoké. A pokud byste si třeba chtěli opláchnout vaše auto jen čistou vodou, tak vězte, že je to úplně stejné. Z auta se prýsmívá brzdový prach, částečky asfaltu a také motorového oleje, a prý ani to do půdy a do kanalizace rozhodně nepatří. No a použití ekologických autošamponů na tom vůbec nic nezmění. Tak bacha na to, raději si zajet někam na třeba ruční mytí, to vyjde na pár desítek korun a auto si tam opravdu vymazlíte, jak se říká, do nejvyššího lesku, a budete mít klid. My už teď opět jdeme za tím nejlepším z muziky, mrkneme také na silnice a do té doby Barry Manilow, Lucka Vondráčková nebo duet Bonnie Bianco a Pierre Cosso.
1: Radio Bonton.

0: spát.
1: Miraj dospívali svůj song Lítej, který věnovali malému Davidovi, a my už teď míříme na silnice.
2: Radio Bonton doprava.
1: Pozor na havárii dodávky v Kraslické ulici v Sokolově. Je to bez zranění a místem se dá projet. Na místě zasahuje policie České republiky. Další dopravní komplikace, tentokrát nehoda dvou osobáků, se stala na silnici 283 v Turnově. Tak pozor na to, i tímto místem projedete. No a do třetice tady máme nahlášenou havárii osobního automobilu na silnici 44 ve Velkých Losinách na Šumpersku. I tady je to bez zranění a místem se dá projet. Ze silnic zpátky k tomu nejlepšímu z muziky. Zpěvačka Sandra, Petr Kolář nebo teď Nekonečný příběh. Never Ending Story a Lima.

0: Slavnecká na rádiu Bonton a před námi aktuální informace o počasí a do té doby třeba Spice Girls, Petr Spálený a nebo právě teď zpěvačka Adele.
1: Rádio Bonton.
2: Hello.

0: krátce před 10. hodinou na Rádiu Bonton dospíval Banket a v noci plné hitů se můžeme těšit na Helenu Vondráčkovou. Dáme si ale třeba také Abu. No a chybět nebude ani Mike and the Mechanics. Dnes ještě naposledy pohled na zítřejší den.
1: Radio Bonton počasí.
0: Zítra bude jasno nebo alespoň skoro jasno. Na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ještě ojediněle objeví dešťové přehánky. Nejvyšší denní teploty mezi 27 a 31 stupni. Na severovýchodě rtuť teploměru vystoupá pouze k 25. Noc plná hitů právě začíná a já vám přeji, aby byla přesně podle vašich představ. A my se společně uslyšíme opět příští neděli.
1: Radio Bonton.

0: Radio Bonton.
1: Radio Bonton.
2: Od 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mý milý asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž dnes mě soudí. Kde jaký náhodný muž

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hára zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

včera, co šel jsem do první třídy. Byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno. Kytara je to, nad čím holky žasnou. Cedur, gedur, Mercedes je známá fráze. Navíc po vás panenky pod prsenky háze.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Prezident Petr Pavel je nekonfliktní a nepoužívá osobní útoky, uvedl v neděli Pražský hrad v reakci na poslední výpady premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Podle Pavlova mluvčího Víta Koláře chce hlava státu s předsedou vlády pravidelně jednat. Prezident mluví o uklidnění sporu s vládou, ale premiér a jeho okolí své útoky v posledních dnech nemírní, uvedl Seznam. V Rakousku a taky v Německu je na řadě míst zakázané sjíždět z dálnic kvůli kolonám. Dodržování tohoto zákazu může kontrolovat policie a v Rakousku je takzvaný silniční dozorující orgán. To jsou dobrovolníci a dobrovolní pomocníci policie. Kdo smí dálnici opustit, nám řekl expert světa motoru Martin Karlík.
2: Sjet můžete jenom pokud máte například poblíž sjezdu domluvené ubytování, jinak ne. Pokud vás policie chytí, často jsou kontroly právě přímo na sjezdech a nebudete schopni vysvětlit, proč sjíždíte, tak vás buď vrátí na dálnici, anebo vám dokonce může dát pokutu.
1: Jiné starosti mají vědci v České republice. Ti se zaměřují na kvalitu života lidí s nemocí AIDS. Po účinných lécích, které dokážou nemoc prakticky zastavit, se vědci chtějí zaměřit na kvalitu životu pacientů s virem HIV. Podle výzkumu je pětina nemocných hodnotí jako nízkou. Mají psychické problémy nebo cítí nedostatek podpory. Pokračuje mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
3: Výsledky ukazují, že přibližně pětina respondentů v obou sledovaných skupinách hodnotila svou kvalitu života jako nízkou. To neznamená, že léčba HIV nefunguje. Znamená to ale, že u části lidí s kvalitní léčbou mohou vedle zdravotního stavu výrazně ovlivňovat život také psychické obtíže, nedostatek podpory nebo obavy spojené s diagnózou. Kvalita života byla ve výzkumu významně horší u lidí s úzkostnými a depresivními příznaky. Naopak lepší u těch, kteří vnímali silnou sociální oporu.
1: A ještě doplním, že v Česku žilo podle údajů Národní referenční laboratoře pro HIV a AIDS od roku 1985, kdy se statistika začala vést, víc než 5300 HIV pozitivních. V letošním roce do konce května lékaři nemoc diagnostikovali u 125 lidí. Zhruba polovina z nich jsou cizinci. V České republice se během prázdnin staví o 106, hlavně tedy obchvaty měst. Příkladem je Jihočeský kraj. V Husinci na Prachaticku už vyhlížejí stavbu silnice, která odvede hlavně kamiony z města. V Rodišti Jana Husa by se mělo začít stavět už v příštím roce. A záměr, tedy podobný záměr, řeší i nedaleké Volary na Prachaticku. Máme medvědy zase za humny. Na Moravě tedy zatím jenom v lese, kdežto na Slovensku už skoro i doma. Napadení od této šelmy skončilo zraněním jednoho Slováka. Šelma ho napadla v závažné porubě u Liptovského Mikuláše v Žilinském kraji, přímo na jeho zahradě. Zatímco tam pracoval, zvíře mu skočilo na záda.
4: Lipták je vo svojej predzáhradke, zrazu však nastáva zvrat. Na chrbát mu skáče medveď a on padá k zemi. Muž je zranený len ľahko a šelma uniká do hory. Do dediny zrejme zablúdila. Teraz jej ide po krku špeciálny zásahový tím. Juraj Gejdoš.
1: A ještě ze zahraničí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil změnu politické strategie země. Avizuje změny ve vládě. Premiérce Julii Svyridenkové na síti X poděkoval za práci a uvedl, že jí nabídl možnost vést novou oblast vztahů s klíčovým partnerem. Kajakář Josef Dostál dojel druhý na 500 metrů na světovém poháru v Montrealu a vylepšil tak třetí pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné trati. 33-letý český reprezentant nestačil ve finále v Kanadě jen na Němce Jakoba Schopfa, se kterým prohrálo 36 setin sekundy.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu

oči mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svá...

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Tragickou nehodu na Masarykově okruhu v Brně, kde při závodech s mezinárodní účastí v sobotu odpoledne tragicky zemřeli dva jezdci, prověřuje i policie. Případ ale podle mluvčí nejspíš nakonec odloží. K neštěstí došlo při závodu Alp Adria. Podle prvotních informací měl 33-letý cizinec zřejmě technickou závadu na motorce a nebyl schopný rozjet svůj stroj. Zezadu pak do něj narazil 44-letý jezdec, taky cizinec, uvádějí Novinky.cz. První závodník utrpěl tak vážná zranění, že jim na místě podlehl. Druhého motorkáře transportovali zdravotníci do nemocnice, ale ani tento muž nepřežil. Oběťmi jsou podle serveru Sport.cz rakouský jezdec Filip Steinmeier a rumunský závodník Andreas Rus. Ve Zlíně už dalším dnem hasiči zasahují po požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Na místě pracuje 6 jednotek, které nadále skrápějí proudy vody trosky budovy. Limitující je pro ně přitom bezpečnostní vzdálenost, kterou jim určuje statik. Blíž k místu se tak zatím nemůžou dostat, potvrdil mluvčí hasičů Pavel Řezníček.
2: Nadále vlastně na místě 6 jednotek zasahuje, čerpáme vodu z řevnice, kde máme zřízeno čerpací stanoviště, ta se čerpá vlastně k místu požářiště a tam provádíme prolévání sutin a vlastně skrápění, ochlazování té konstrukce pomocí dvou stabilních monitorů. Tím, že je to zasaženo pod těma sutinama, tak se to strašně těžko prolévá a tím, že vlastně pořád dodržujeme bezpečnostní vzdálenost stanovenou statikem, tak se k místu úplně nedostaneme, aby jsme to rozhrabali, takže uvidíme, co se nám podaří do zítřka a během zítřka by měla proběhnout další jednání o dalším postupu.
1: Budova s 11 nadzemními podlažími začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila. Zůstává stát její necelá polovina. Požár hasiči lokalizovali ve čtvrtek a v pátek v noci, kdy zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího čtvrtého, který vyhlašují při mimořádnostech, na třetí. V sobotu v podvečer ho snížili až na první stupeň. Při hašení jim pomáhal až do pátečního večera i vrtulník. Ale ze Zlínského kraje přišla ještě dobrá zpráva. V Uherském Hradišti se už rýsuje nový zimní stadion. Otevřít se má za 3 měsíce. Stojí na místě zbouraného původního zimáku. Ze všeho nejdřív by podle informací odborníků měla být hotová ta část haly, odkud bude z pokoju ubytovny výhled na ulici k rybníku. Uvnitř prostoru zimního stadionu jsou už vybetonované ledové plochy. Dokončuje se instalace technologie chlazení. Pracuje se na elektrických rozvodech a vzduchotechnice. Moderní zimní stadion se dvěma kluzišti a kapacitou pro 500 diváků bude vybaven šatnami, ubytovacími prostorami a komplexním zázemím pro provoz. Radnice nakonec vyjde místo 365 milionů korun na 447 milionů. V prvním pololetí letošního roku soudy v Česku vyhlásily 7614 osobních bankrotů. Ve srovnání se stejným obdobím loni o 7% míň. Zároveň přijali 7806 návrhů na osobní bankrot, což představuje meziroční pokles o 8%. Víc nám říká analytička KRIF Věra Kameníčková.
3: Počet osobních bankrotů vyhlášených od ledna do května letošního roku je o 7% nižší než ve stejném období v loni. Dobrá zpráva je, že se snížil i počet návrhů na osobní bankrot v tomto období, a to o 9%. Lidé si přitom půjčují více peněz formou spotřebitelských úvěrů, ale podíl nesplácených úvěrů klesá.
1: Za první pololetí letošního roku se počet osobních bankrotů meziročně zvýšil pouze ve 3 krajích. Nejvíc vzrostl ve Středočeském, Karlovarském a Plzeňském kraji. Komplikace v dopravě čekají od pondělka až do dušiček obyvatele a řidiče na Lounsku. U Žadce probíhá rekonstrukce železničního mostu přes Ohři na trati mezi Lužnou u Rakovníka a Chomutovem. Od 13. července do 9. listopadu tak mezi Lužnou a Chomutovem bude trať úplně uzavřená. Vlaky tady nahradí autobusy. Uzavřeny budou i cesty pod mostem pro pěší a cyklisty, a to až do března.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Prezident Petr Pavel je nekonfliktní a nepoužívá osobní útoky, uvedl v neděli Pražský hrad v reakci na poslední výpady premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Podle Pavlova mluvčího Víta Koláře chce hlava státu s předsedou vlády pravidelně jednat. Prezident mluví o uklidnění sporu s vládou, ale premiér a jeho okolí své útoky v posledních dnech nemírní, uvedl Seznam. V Rakousku a taky v Německu je na řadě míst zakázané sjíždět z dálnic kvůli kolonám. Dodržování tohoto zákazu může kontrolovat policie a v Rakousku je takzvaný silniční dozorující orgán. To jsou dobrovolníci a dobrovolní pomocníci policie. Kdo smí dálnici opustit, nám řekl expert světa motoru Martin Karlík.
2: Sjet můžete jenom pokud máte například poblíž sjezdu domluvené ubytování, jinak ne. Pokud vás policie chytí, často jsou kontroly právě přímo na sjezdech a nebudete schopni vysvětlit, proč sjíždíte, tak vás buď vrátí na dálnici, anebo vám dokonce může dát pokutu.
1: Jiné starosti mají vědci v České republice. Ti se zaměřují na kvalitu života lidí s nemocí AIDS. Po účinných lécích, které dokážou nemoc prakticky zastavit, se vědci chtějí zaměřit na kvalitu životu pacientů s virem HIV. Podle výzkumu je pětina nemocných hodnotí jako nízkou. Mají psychické problémy nebo cítí nedostatek podpory. Pokračuje mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
3: Výsledky ukazují, že přibližně pětina respondentů v obou sledovaných skupinách